herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

my si kapely představíme o tomto víkendu, kdy se dozvíte vše podstatné o festivalu a pozor! Během soboty a neděle budeme rozdávat volné vstupenky. Tam prostě nesmíš chybět. Víkend na Kamenitém. Nejsme jen rád.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
1: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
4: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
5: Který 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: Je přesně 5 hodin, 57 minut a od mikrofonu vás tuto chvíli už vítá Ivo Raška. Dneska tedy pouze v solo provedení, protože Tomáš šel konat dobrý skutek v podobě darování krve, budíš mu to k dobru. Zároveň pro vás mám informaci o tom, že na programu je konečně pátek, v kalendáři píšou, že máme 15. května a Čas rok vám přináší další várku poctivé kytarové muziky. Dneska pro vás chystám několik hudebních novinek, ostatně už v nadcházející hodině vás čeká jedna exkluzivní premiéra, kterou bude čerstvá věc z díly kapely Europe. K tomu se můžete těšit také na Black Keys. Po 6. raní zazní také pankáči Rancid. A českou hudební scénu zastoupí Coco Minute. Nejprve ale dám prostor k vyjádření Kristýnce Kubánkové. Ta má totiž pro vás připraven dopravní servis a také přehled zpráv.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za

0: srdce, když něco, tak Allegro.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
5: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte na Blansku, konkrétně u obce Šebrov Kateřina, kde se došetřuje dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas Rock. Zprávy.
5: Krásný den, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rock a tady jsou zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Evropská unie chce od srpna zpřísnit pravidla pro obaly. Nově mají být jednodušší a lépe recyklovatelné, aby se snížilo množství odpadu. Tuzemští potravináři i obchodníci ale tvrdí, že na změny nejsou připraveni a žádají odklad. Podle nich by nová pravidla mohla domácnostem zdražit nákupy až o 2000 korun ročně.
7: Morava aktuálně.
5: Města se už připravují na letní opravy školských zařízení. Rozsáhlá modernizace čeká také základní školu ČSA v Bohumíně. Ta se během příštích 2 let podle mluvčí městy Jany Končítkové doslova změní k nepoznání.
8: Náročným stavebním zásahům se musí přizpůsobit i závěr školního roku. Přes 400 žáků, kteří do zařízení dochází, obdrží vysvědčení už 19. června. Pro děti z prvního stupně bude následující týden v provozu školní družina, která jim zajistí dopolední i odpolední program i možnost obědu až do oficiálního konce školního roku.
5: Prostějov má novou cyklostezku. Ta spojuje část Čechovice a nedaleké Seloutky. Cyklisté tak už nemusí jezdit po úzké a frekventované silnici nebo polních cestách. V Prostějově nyní zhruba 40 kilometrů cyklostezek. Fotbalová šance liga pokračuje dalšími zápasy. Už tuto sobotu se můžeme těšit na domácí zápas Baníku, který bude proti Zlínu od 17 hodin bojovat o udržení. Ve stejnou chvíli čeká tento boj také Slovácko. To na svém stadionu přivítá Mladou Boleslav. To bylo za aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok všechno.

90., kdy kapela Motorhead vypustila do světa tuhle tu pecku nazvanou Love for Sale. A pro všechny fanoušky této skupiny, ale mého Kilmistra, bych měl, řekněme, takový nápad na výlet. Až se někdy vydáte na britské ostrovy, zkuste navštívit městečko Bruslem. Jedná se totiž o obec, ve které se Lemmy narodil, a připomínku této slavnostní události zde najdete takřka na každém rohu. Kromě Lemmyho sochy, která byla v Bruslemu odhalena loni, se zde před 2 týdny otevřelo i unikátní muzeum, které je věnováno výhradně této ikoně rock'n'rollu. Součástí expozice je i stylový bar, kde vám nalijou oficiální pivo Motorhead, a nebo také speciální Lemmyho limonádu, která je namíchaná přesně podle Lemmyho oblíbené receptury. No a při popíjení můžete okukovat řadu předmětů, oblečení, obrazů a fotek, které se týkají kapely a jejich frontmana. A nezapomeňte, až tam budete, tak nám taky pošlete pár fotek, ať z toho tady na čas roku něco máme. Já vám posílám každopádně další muziku, kterou si vezmu na starost, Rancid.

0: Na čas roku dohrála kapela Vohnout, která letošní rok pojala jakožto oslavu 30 let na hudební scéně. No a kromě toho, že vyrazila na turné s názvem Bohemských 30, tak připravila pro fanoušky hromadu překvapení. Jedním z nich je například autobiografická kniha, ve které si na 380 stránkách počtete jak příběh skupiny, tak si můžete prohlédnout mnoho historických fotek a obrázků. Ale to není všechno, protože před pár dny poslali Vohnouti mezi fanoušky také audioverzi této publikace, která nese název 30 svíček na dortu. Takže komu se nechce číst, stačí poslouchat. Mimochodem, vypravěči jsou přímo členové kapely, čímž je zážitek o to autentičtější. Nás už ale čeká další muzika, o kterou se postarají Xtreme nebo Pearl Jam, ale pak už si dáme premiéru z brusu nového singlu od kapely Europe, tak si počkejte.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tullamore Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Metal Fest Opener.
10: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
9: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
10: Dorazí kultovní Anthrax.
9: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
10: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
9: Metal Fest.
10: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
11: Středa. Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Tohle byli Pearl Jam, kteří doznívají dvě minutky po půl sedmé na frekvencích Rádia Čas roku. A následující zpráva, kterou tady pro vás mám, tak ta se bude týkat kapely Europe. Jak už asi víte, tahle legendární skupina zavítá 21. listopadu do Ostravy, kde vystoupí na megakoncertu Rádia Čas. Tahle zastávka proběhne v rámci jejich evropského turné ke 40. výročí vydání jejich asi nejslavnějšího alba The Final Countdown. A podle všeho se máme opravdu na co těšit. Očekává se parádní show. Europe ale nejsou rozhodně kapelou jednoho hitu, což už dokázali několikrát a dokazují to znovu. Protože druhou novinkou, která se jich týká, je to, že po dlouhých 9 letech vydávají na podzim novou řadovku. Ta ponese název Come This Madness a vznikla ve vyhlasném studiu RMV ve Stockholmu. Venku už je pilotní single, který se nám tady všem na čas roku hodně moc líbí, a tak si myslím, že byste si ho zasloužili slyšet taky. Písnička se jmenuje One on One a právě nyní budete mít příležitost si ji na našich frekvencích vůbec poprvé poslechnout. Tak tady jsou z Brusu nový Europe.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
10: Chceš ještě víc zatopit pod kotlem? Jsi připraven na čistý

Tak tuhle partičku můžete vidět pěkně naživo a taky nahlas už příští víkend na festivalu Kamenité čas Rockfest. Kokon Minute ale jsou jen jedním dílečkem z množiny kapel, které v areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách vystoupí. Kromě nich se můžete těšit třeba na Komunál, Iné kafe, Lauter, Panoptiko a řadu dalších. Unikátní na tomhletom festivalu bude i to, že se bude konat po 20. a zároveň úplně naposledy. A jestli byste si chtěli udělat takové, řekněme, zahřívací kolo, tak pro vás mám bez vás zprávu. V sobotu i v neděli se budeme festivalu Kamenité čas Rockfest věnovat tady na našich frekvencích velmi podrobně. Představíme si postupně všechny vystupující interprety. Zároveň se dozvíte hromadu zajímavostí a zákulisních drbů, které se týkají jak třeba historie, tak také toho, co se bude na Kameniu dít letos. A aby těch dobrých zpráv nebylo náhodou pro někoho málo, tak pro ty z vás, kteří ještě nemáte lupeny, tak mám velmi dobrou zprávu. V rámci tohoto tématáku budeme mezi vás sypat i nějaké ty vstupenky, takže se na Kamenité můžete dostat i zadarmo. Teď už ale popojedeme na čas roku dále, a to konkrétně ve společnosti Motionless in White.

0: Tak tohle je klasika z dílny skupiny Nirvana. Mimochodem, dneska je to přesně 29 let od chvíle, kdy Courtney Love prodala za téměř 3 miliony dolarů dům v Seattlu, ve kterém dřív žili spolu s Kurtem Cobainem a ve kterém došlo i k nechvalně známé sebevražedné tragédii. Teda já nevím jak vy, ale já bych možná měl i trošičku strach, že by mě v tom baráku chodil Kurt v noci strašit. Další várku zajímavostí z rokové historie přiložím v nadcházející hodince. K tomu ovšem nebudete ochuzeni ani o muziku v podání Manic Street Preachers. Pro fanoušky nefalšovaného power metalu zde mám Powerwolf. A 40 roků oslavíme společně s třemi ségrami. 40 roků, sámi řízky, 40 roků, pódium. Nejprve ale předám slovo Kristýnce Kubánkové, která pro vás chystá čerstvé zprávy, také mrkneme na dopravu a já přihodím ještě předpověď počasí.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte na Blansku, konkrétně u obce Šebrov Kateřina, kde se došetřuje dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas Rock. Zprávy.
5: Krásné páteční ráno vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Řidiče čeká další novinka. Takzvané malé techničáky i registrační značky půjdou totiž vyzvednout ve výdejních boxech. Majitelům auto tak ušetří čas a cestu. Změna by měla platit od července příštího roku.
7: Morava aktuálně.
5: Ostravská Grossmanová vila je kompletní. Aktuálně byl renovován mobiliář. Spousta věcí tak byla podle fotografií znovu vyrobena a některé kusy nábytku byly doplněny i navíc. Více nám k tomu řekl náměstek primátora Přetislav Ríker.
8: Dneska po dvou letech provozu můžeme konstatovat, že vila ožila, stala se miláčkem Ostravanů i návštěvníků Ostravy. Probíhají tady komentované prohlídky, už jsme tady měli první svatby a samozřejmě jsou také kontakty. Co se týče dovýbavení vily, tak to umožnilo to, že se ještě může to spektrum těch služeb, které ve vile budou, rozšířit.
5: Zlínský kraj znovu podpoří malé venkovské prodejny. Mezi 73 obchodů rozdělí téměř 7 milionů korun na pokrytí provozních nákladů. Dotace mají pomoct udržet obchody v menších obcích, kde jsou lidé často závislí na místním zásobování. Nejvíce podpořených prodejen na Kroměřížsku. Už dnes začíná další mistrovství světa v ledním hokeji, které se bude konat ve Švýcarsku. Česko začne ve skupině B zápasem proti Dánsku od 8:45. Pikantním soubojem v této fázi bude také derby proti Slovensku, které se rozehraje 23. května. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
0: Kristýnko, díky. Já jsem sliboval ještě předpověď počasí, tak pojďme se v rychlosti podívat na to, co nás podle Rosníček dneska čeká. A nemine. Dneska dopoledne bude ještě pršet, odpoledne se tu a tam dočkáme sluníčka, ale I nadále se místy mohou vyskytovat přehánky. Do toho bude foukat nárazově zesilující vítr. Aktuální teplota činí 10 stupňů Celsia a v průběhu dne stoupne na 14. Já vám přeji hezké ráno. Je přesně 7 hodin 1 minuta a tady jsou Minix 3 Preachers.
9: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot. Sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
10: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

čase 7 hodin a 9 minut dohráli na čas roku Foo Fighters, no a my se nyní společně můžeme podívat na některé události, které spojuje dnešní datum, čili 15. května. Například v roce 1967 se v Londýně během focení kapely Beatles vůbec poprvé potkali Paul McCartney a Linda Eastman. Okamžitě to mezi nimi zajiskřilo, zažehla se láska jako trám a o dva roky později si vystrojili veselku. A jejich lásku by jim záviděl kdekdo z nás. Tenhle páreček byl stále všude spolu. Tvrdí se, že za celých 30 let manželství byli odloučeni snad jen pár dní. Jedinou významnější dobou, kdy museli vydržet bez sebe, bylo, když byl Paul uvězněn v Japonsku za držení marihuany. Pojďme ale na další zprávu, se kterou se přesuneme do roku 1971. Tehdy měli Pink Floyd koncert v londýnském amfiteátru Crystal Palace Bowl. Jednalo se o unikátní koncert, který stál ovšem pouhou libru a čtvrt, což bylo i v té době docela málo. No a tahle akce vstoupila do dějin také tím, že zvuk vycházel ze 4 reproduktorů umístěných přes tamní jezero. A traduje se, že muzika Pink Floyd byla tak nahlas, že v tom jezírku kvůli tomu leklo několik ryb. A na závěr ještě jedno album. Přesně před 17 lety vydali Green Day 8. studiovku, která nesla název 21st Century Breakdown. Frontman skupiny Billy Joel Armstrong měl tehdy k dispozici dokonce 45 skladeb, z nich se nakonec na desku dostalo 18. A tady jedna z nich.

Čau rokeři, další díl pořadu Víkend je nachystaný a nás v něm čekají hned 4 hudební velikáni. Ti na rádiu Jazz Rock dostanou prostor od 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

0: Na Chelsea roku dohráli Powerwolf a než se přesuneme za další muzikou, mohli bychom nahlédnout pod pokličku toho, co nás dneska čeká. Alespoň tedy podle toho, jak jsou nad nami, nebo nad našimi hlavami rozestaveny hvězdy a vesmírná tělesa, a na to je odborník Milan Gelnar, který zde u nás zastává funkci dvorního astrologa, takže já mu předávám slovo, tady je se svým horoskopem.
1: Pátek bude dnem poměrně náročným. Na nebi jsou jak silné hvězdné aspekty sola nevítané, tak i ty opačné. Navíc tak můžeme mnoha sporů i destrukčních událostí. Mnoho z toho pak bude mít karmický charakter, tedy kořeny v dávné minulosti. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnářů by se dnes mělo držet štěstí. Blíženci budou velmi hraví, veselí a tvořiví a váhy mohou zažívat větší přízeň opačného pohlaví. Štírům by měla skvěle fungovat intuice. Hradci mohou častěji řešit nějaké porušování dohod a ryby se mohou těšit na zajímavé milostné příležitosti. Kozorozi by měli promýšlet nové výdělečné aktivity. Býci mohou promarnit nějakou profesní příležitost a pany se budou nacházet pod větším tlakem. Lvi mají naději na zamilovanost či věci s ní spojené. Berani budou velmi soutěživí a střelcům by měli přát hvězdy ve hrách a v zábavných aktivitách. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
2: Každý všední den od 6 do 10, pěkně na ostro, budíček

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
9: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
10: Není hudba jako hudba. Ta pravá roková. A není pilka jako pila. Ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
11: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
12: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
1: Veškeré fanouškovské hokejové konzilium už se nemůže určitě dočkat odpoledne, kdy odstartuje mistrovství světa v ledním hokeji. To se bude letos konat už po 89. Probíhat bude od pátku, dneška 15. května, až do neděle 31. května. Přičemž hostující zemí je Švýcarsko, kam se šampionát vrací po dlouhých 17 letech. Náš manšaft, vedený trenérem Radimem Rulíkem, zahájí tento turnaj dneska ve 20:45 proti Dánsku. No a co se týče celkového očekávání, s nímž vlastně čeští hokejisté na šampionát vyrazili, tak i podle slov trenéra bude hlavním cílem probojovat se do čtvrtfinále. No a pak se hold uvidí. Ostatně, když se tady koukám zrovna na odhady sázkových kanceláří, tak ty nás tipují někde okolo 6. místa. Za jasného favorita je považován tým Kanady, který opět oplývá několika hvězdnými jmény, včetně třeba Sidneyho Crosbyho, který má doma už tolik trofejí a cen, že už je nemá kam dávat. Vysoko je také domácí výběr Švýcarska. Hokejisté, kteří se mohou pro změnu pochlubit v sestavě s jedním z nejlepších obránců NHL, Romanem Josim. Třetí nejvyšší kurz mají Švédi. Ti svůj výběr poskládali včetně 10 hráčů, kteří hrají v zámoří, no a pozadu nezůstávají ani Finové nebo výběr Spojených států a až potom jsou Češi. Tak uvidíme, jak to celé nakonec bude probíhat, protože už jsme mnohokrát v historii byli svědky toho, že Češi dokázali z role outsidera překvapit a medaile získat.
2: Přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas

0: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je Acema.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je Acema.
0: A 30?
1: Acema.
0: A 40?
1: Acema.
0: A 50?

0: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu z konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Stavebniny Janík.
4: Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento, Dub, Sonoma, skladem za super ceny.
3: Stavebniny Janík.
4: Rádi vám poradíme s výběrem.

Kón. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rock. Horkón! Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

přesně ve 7:45 doznívají na čas roku Pain. Co nevidět, vám pošlu do repráčku Tři sestry, ale ještě předtím bych zde měl jednu pozvánku spojenou s výzvou. Už dnes totiž proběhne v Avion Shopping Parku v Ostravě nábor do registru dárců kostní dřeně. Jedná se o konkrétní pomoc, která by směřovala nemocnému hasiči Pavlovi Tesárkovi, což je otec ročního syna, který nyní bojuje s časem, ale pochopitelně tahle pomoc by nesměřovala pouze jemu. Registrace je naprosto jednoduchá a zabere vám zhruba 10 minut. Podmínkou je věk 18 až 35 let. Taky si předtím stoupněte na váhu, protože byste měli vážit nad 50 kilo. No a poslední podmínkou je váš dobrý zdravotní stav bez trvalé denní medikace. Takže ještě jednou zopakuji, že nábor do registru dárců kostní dřeně proběhne dnes, čili v pátek 15. května u infostánku Avion Shopping Parku Ostrava. A to v čase mezi 10. dopolední a 6. večerní. Kdo tedy můžete a chcete pomoci, tohle je podle mě výborný způsob, jak dnes vybarvit modré okénko dobrého skutku.

ale jubilejní 20. ročník bude stát za to. 22. a 23. května ze sebe na pódiu vydá Maximum plejáda rockové scény. A my si kapely představíme o tomto víkendu, kdy se dozvíte vše podstatné o festivalu a pozor! Během soboty a neděle budeme rozdávat volné vstupenky. Tam prostě nesmí chybět. Víkend na Kamenitém. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Pohodový výskyt na světě vám v tuto chvíli od mikrofonu přeje i nadále Ivo Raška. Dostali jsme se do poloviny dnešního ostrého budíčku. Pomalinku se blíží 8. hodina, takže většina z vás by už měla snad fungovat v běžném denním režimu. Nezapomeňte ale na to, že je pátek, a tak to zbytečně s těmi aktivitami nepřehánějte. Já pro vás už mám nachystanou další várku muziky, ze které v tuto chvíli jakožto ukázku vybírám třeba sonátu Arktiku. Mezi 8. a 9. zazní také Ed Guy. A do stroje jsem hodil také skupinu Masterplan. Také se můžeme společně podívat na nějakou tu novou muziku, která zamířila na trh, ale podle harmonogramu jsou na řadě nejdříve zprávy, takže přepojuji o pár metrů vedle do redakce, kde už je nachystána Kristýnka.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
4: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
9: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, vinný a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
10: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
11: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
12: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na Sokolské třídě, kde se stala dopravní nehoda. A boural se také v Brně na ulici Veveří. I tady buďte opatrní. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Rádio Čas Rock. Zprávy.
12: Krásné páteční ráno, posloucháte Rádio Čas Rock a tady jsou další zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Přibývá případů klíšťové encefalitidy i límské boreliózy, ale zatímco proti encefalitidě se lze očkovat, u boreliózy se lidé musí spolehnout jen na opatrnost. Odborníci varují, že nejpromořenější klíšťata často nejsou v lese, ale hlavně v městských parcích.
14: Morava aktuálně.
12: Město Ostrava pořádá už 7. dny fajné rodiny. Cílem je nabídnout lidem prostor pro sdílené zážitky. Program letošního ročníku je pestrý. Více informací nám poskytl náměstek primátora Zbyněk Pražák.
15: V letošním roce ty dny fajné rodiny jsou, jako řekl bych, nejobsáhlejší, protože zúčastní se jich asi 60 různých organizací a těch akcí bude zhruba 120. A proto je třeba hledat cesty k tomu, jak nabídnout rodinám společné trávení času napříč generacem.
12: Prostor tak dostanou venkovní akce, společné sportování, workshopy a tematická setkání. Akce se koná od 15. května do 21. června a je zdarma. Rošnov pod Radoštěm zavádí chytrý parkovací systém. Řidiči tak budou moc volná místa v centru sledovat ještě před příjezdem do města. Součástí projektu je 11 navigačních tabulí, parkovací senzory a kamerový systém propojený s městským geografickým informačním systémem. Fotbalová šance Národní liga pokračuje dalšími zápasy. Už tuto sobotu se můžeme těšit na domácí zápas Artisu Brno, který se od 17 hodin utká se Žižkovem. Zatímco Artis je v aktuální tabulce na třetím místě, tak Žižkov je osmý. Tolik je aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.
0: Pokud máte v plánu dneska nějaké venkovní aktivity, upřímně moc vám nezávidím. Pátek bude totiž ve znamení velké oblačnosti s deštěm nebo přeháňkami. Na Šumavě může ráno v polohách nad 1000 metrů nad mořem dokonce ještě padat sníh. Odpoledne se začne oblačnost protrhávat a přeháňky ojediněle i bouřky se vyskytnou hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty vystoupají k 11 až 16 stupňům Celsia. Na horách naměříme kolem 6 stupňů.
9: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

Dostali jsme se až k polovině měsíce května a to by si zasloužilo nějaký ten čerstvý jarní průvan v domácí audiotéce. A tak pro vás mám v tuto chvíli tři tipany na to, co nového v poslední době vyšlo na hudebních nosičích. Nejprve tady mám čerstvost z dílny kalifornských Social Distortion. Ti se po dlouhých 15 letech rozhoupali k vydání alba, jehož vývoj se neustále nějakým způsobem zpožďoval a odkládal. Ostatně svou měrou do toho zasáhla i vážná nemoc jejich frontmana Mikea Nesse. Ale dočkali jsme se. Deska se jmenuje Born to Kill a tady je malá ukázka.

Nicméně ani dnešní druhá novinka nezaostává a zařadí si do své diskografie skupina Blackwell Bright. Jedná se o jejich sedmou řadovku, která dostala do výjimku název Vindicate. K poslechu i k tanci nabízí 14 skladeb. Jejich zpěvák Andy Biersek už dříve v rozhovorech sliboval, že se hodlají s kapelou trošičku, nebo že hodlají s kapelou přitvrdit. A tak se taky stalo. Pokud si libujete v takovém vyváženém mixu glam metalu, hard rocku a moderního metalcoreu, tak tohle je matroš přesně pro vás.

těžké. Tady mám black metalový pozdrav od norského hudura Dark Throne, čili dvojice Fenric a Nocturno Culto, kteří se pochlubili s novým dílem poctivého old school metalu nazvaným Prehistoric Metal. No a tahle ta fošna obsahuje 8 skladeb, které fungují jako jakýsi stroj času, který vás přenese do temných 70. a 80. let. Zároveň tím kapela oslavila 40 let od svého založení.

0: Teda řeknu vám, že Derek Throne, to je úplně jiná óda na májovou romantiku. My si ale v tuhleto chvíli dáme na čas roku něco ze zcela jiného soudku. Tady jsou Edguy a jejich klauni.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

136 dní uplynulo od silvestrovské kocoviny, do té další zbývá ještě 230 dní. Na programu máme 15. květen roku 2026, alespoň tedy v případě, že používáte gregoriánský kalendář a ne třeba egyptský, majský, liturgický anebo zastaralou neupgradovanou verzi juliánského kalendáře. Dalším údajem je, že pátek a svátek slaví Sofie či Žofie.

Obě jména mají stejný původ, pocházejí z řečtiny, přičemž základem se stalo slovo Sofia, které znamená moudrost. Prosím vás, nepleťte si to se slovem sofa, to je zase něco jiného, jo. Ale k tomuto jménu se váže také několik lidových pranostik, ve kterých bývá často označována Žofie za ledovou ženu, která přináší studené deště, což se nám letos docela vyplňuje. Mohu zmínit například pořekadlo svatá Žofie políčka často zalije, pak tady mám déšť svaté Žofie švestky ubije, anebo Žofie vína upije. No tak vínečko to bude vždycky žáno. Já vám přeji, ať jste někde, kde je sucho a teplo, no a posílám skrze frekvence rádia Čas roku, co nevidět další muziku.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Skonto na
0: bytech. Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto na bytech.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál, smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
9: Vencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Vencolor je tvoje šance. Vencolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Vencolor.cz.
10: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: tak tohle byly Bořinky a jejich maličká holčička s velkýma vítečím. Já jsem před pár minutami říkal, že svátek slaví všechny Žovky, případně Sofie, tak pokud nějakou znáte, tak určitě nezapomeňte poblahopřát. Třeba k tomu přání můžete přihodit i nějaký ten puget, protože dnešek se nese s podtitulem Přines někomu kytici. Tím pádem vlastně nemusí se jednat jenom o dnešní oslavenkyně a můžete z jakéhokoliv důvodu koupit spontánně květinu komukoliv. Máme ale také den s podtitulem Vydej se do práce na kole, což vzhledem k povětrnostním podmínkám nevyšlo úplně nejšťastněji. Nicméně, pokud tak učiníte, tak nezapomeňte na blatníky.
1: Kde jsou moje blatníky? Kde jsou moje blatníky? Ty kaunere.
0: No a pro milovníky hazardu zde mám při pátku taky pěkný svátek, protože je den kasín.
2: Chci proplatit tyhle žetony. Dejte mi většinu v hotovosti a zbytek v kufrech. Ať to mám v čem odnést.
3: Pane, tohle je charitativní akce. Můžete dostat diplom s podpisem ředitele nebo si zahrát baseball se školníkem Willim.
0: Takže 15. květen nabízí docela dost důvodu k oslavám. Já vám všem přeji pohodový pátek. Co nevidět, přidáme také další muziku v podání Masterplan a nebo, jak tak koukám, tak na řadu se dostane i novinka týdne.
4: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: borůvky 125 gramů za 24,90 a podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
3: nábytek. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.

0: Fun Loving Criminals. Už 19. května v ostravském baráku. Vstupenky v prodeji na barrak.cz.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: novinka týdne.
1: O další novinku týdne se tentokrát postará hardrocková legenda Hardline, která má venku z Brusu novou desku. Ta se u fanoušků zapsala na výbornou. My si ji naživo vychutnáme 14. listopadu ve zlínském Masters of Rock Café a abychom se jak se patří navnadili, tak si z ní jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu máte možnost vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Wolfgang Van Halen nás nakonec této 60-minutovky dovedl příznačně za songem The End. Páteční ostrý budíček bude pokračovat i za pár minut, až se překleneme za horizont událostí 9. hodiny. Poslední společnou hodinku tohoto týdne zahájíme ve společnosti Guano Apes. Mám pro vás i vzpomínku na jeden kultovní český komiks, nebo přihodím několik tipů na to, kam můžete o víkendu vyrazit. K tomu se přidají také Forrest Gump. A zasloužený prostor dostane také kapela Iron Maiden. Tohle byl tady stručný nástin toho, co nás čeká. Jako první je před námi ale přehled všeho podstatného, co se kolem nás děje, a také aktuality z dopravy. To vše už pro vás v jednom balíčku přichystala Kristýnka Kubánková.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
9: Kde to hoří?
10: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
9: www.hphservice.cz.
11: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz, Centrum Moravia Sever.
12: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na Sokolské třídě, kde se stala dopravní nehoda. A boural se také v Brně na ulici Veveří. I tady buďte opatrní. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Radio Čas Rock. Zprávy.
12: Krásné páteční dopoledne vám u dalších zpráv na Radio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Ministerstvo financí znovu nabízí státní dluhopisy pro běžné lidi. Investovat lze od 1000 korun až do 3 milionů korun. K dispozici budou fixní i protiinflační dluhopisy a nově také krátkodobý flexibond. Podle ekonomů mohou být pro konzervativní investory výhodné hlavně díky tomu, že jejich výnos nepodléhá dani a některé varianty chrání úspory před inflací.
14: Morava aktuálně.
12: Problematickou ubytovnu Hlubina v ostravském Míšní obvodu čeká velká rekonstrukce. Chatrající objekt v Horní ulici se promění na bytový dům s více než 200 bytů. Projekt počítá i s vybudováním parkovacích míst a úpravou zeleně. Jihomoravský kraj podpoří dobrovolné hasiče. Schválili to radní. Jednotlivé stanice dostanou až 100 000 korun. Prozradila to mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
15: Kraj letos z vlastního dotačního programu podpoří v obcích na 187 sborů dobrovolných hasičů celkem 18 milionů korun. Tito lidé jsou pro kraj i pro jednotlivé obce naprosto klíčoví. Jsou to jejich sousedé, kteří přijdou pomoct jako první. A právě proto jim chceme dát do rukou vybavení, které při zásazích potřebují, ať už jde o ochranné oděvy, při žilby, obuv, radiostanice nebo třeba kalová čerpadla.
12: Fotbalová šance liga pokračuje dalšími zápasy. Už tuto sobotu se můžeme těšit na domácí zápas Baníku, který bude proti Zlínu od 17 hodin bojovat o udržení. Ve stejnou chvíli čeká tento boj také Slovácko, které na svém stadionu přivítá Mladou Boleslav. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rok.
0: Podle předpovědi meteorologů nás čeká chladnější a deštivý konec týdne. Víkend nejspíš venkovním aktivitám moc přát nebude. Ostatně už dneska je a bude oblačno až zataženo, nebudou chybět přehánky, ojediněle i bouřky. Maximální teploty se dostanou na 16 stupňů Celsia. Pro teplomily mám takový malý tip. Pokud se chcete zahřát, musíte vyrazit k polárnímu kruhu, kde se v těchto dnech nezvykle teploty pohybují kolem 20 stupňů.
11: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
16: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

Když jsem se dělal přípravu na dnešní vysílání, tak jsem zjistil, že dneska je tomu přesně 57 let, kdy vyšlo úplně první číslo čtyřlístku. Tehdy jeho autoři Jaroslav Němeček s Vladimírem Urbanem vůbec netušili, jakému fenoménu vdechnou život. Po tom prvním čísle, který se mimochodem jmenoval vynález profesora Mišpulína, se jenom zaprášilo. Dnes se jedná o velmi vzácný sběratelský kousek. Před pár lety se například jedno jeho číslo prodalo na Oukru za 50 tisíc korun. Já měl doma docela slušnou sbírku čtyřlístků a myslím si, že by se tam našlo i pár raritních kousků. Bohužel se ale během divokých let někde všechny ztratili. No a jak jste na tom vlastně vy, rocková bando? Najdete doma ještě nějaký příběh s Mišpulínem, Zajícem Píňou, Bobíkem a Fifinkou? Dejte vědět.

0: Je před námi víkend a já zde mám pár tiposů na to, kam byste mohli vyrazit do prostoru a třeba utratit pár chechtáků, co jste si během týdne těžce vydělali.
1: Rokové tipy na rádiu Čas Rock.
0: Nejprve tady mám pozvánku do areálu klubu Kravín v Dolním Benešově, kde se už zítra uskuteční akce nazvaná Punkový Kravín, Punkrockový Kravín. Startuje se v 6 večer a těšit se můžete na EEčka, VVU a Sputnik. Takže si pořádně nabarvěte a nacukrujte kohouty a vůbec nemusíte mít strach, že by vám zmokli, protože, jak jsem se dozvěděl od pořadatelů, akce bude přemístěna do vnitřních prostor klubu. Druhá pozvanice bude pro metalové fajnšmekry, protože do brněnského kabinetu Muse přijede zítra americká kapela Vicious Rumors, která patří mezi klíčová jména US Power Metalu. Hosty budou brněnští Eagleheart a slovenská prog metalová partička Castaway. No a ještě tady mám náš plán a program vysílání na rádiu Čas Rock, ale to vám řeknu i za chviličku.
1: Rokové tipy rádia Čas Rock.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
5: Volkswagen. ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
10: Metal Fest Opener.
11: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
12: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
11: Dorazí kultovní Anthrax.
12: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
11: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
13: Metal Fest.
11: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
14: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Mozart.
1: Je před námi víkend a pokud se ho rozhodnete strávit ve společnosti Rádia Čas roku, určitě neprohloupíte. Máme pro vás připraven opravdu bohatý program. Jednak už je hotová čerstvá várka Rock News, které budou mít premiéru zítra v 8 ráno. Během celé soboty a neděle se budeme věnovat festivalu Kamenité Čas rok. Fest. Řeč bude jak o kapelách, které na místě vystoupí, tak budete mít možnost vyhrát nějaké volné vstupenky. No a každý podvečer a večer vás čekají reprízy pořadu, ať už je to Metalmania, Weekend, Backstage, Rock Speciál nebo Rebelský bar. Ale v premiéře můžete v sobotu po 17. hodině slyšet i rock music s kůsovkou. No a právě on vás nyní pozve osobně a prozradí, o čem bude ten zítřejší díl.
2: Vážené rockerky a rockeři, rozjíždí se letošní putovní festák Rock In a za dveřmama je Eurobike Fest, takže spousta skvělých rockovánek a my si tu tady těm událostem zahrajeme Traktor, Koblížky, Trautenberg, Gatecrasher, Protea a Lauter. Tak si nenechte ujít další českou rockovou jízdu a my se na vás těšíme.
3: Rádio Čas Rock.

Je 9 hodin 40 minut a společně s kapelou Komunál jsme se dostali až na závěr dnešního vydání Ostrého budíčku. Než šlápnu na zmizík, no nebo spíše do nějaké kaluže venku, tak zde máme jednu žádost o song na přání. Nazdar Ivošku, můžeš vložit do orchestrionu nějakou pecku od Gamarej. Krásný a pohodový páťulínek přeje tobě i všem skalním a věrným posluchačům. Láďa z Maranela. Já tedy plním tento požadavek, přeji vám všem pohodový pátek, krásný víkend a těším se na slyšenou zase v pondělí.

0: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Acema. Jde to i bez banky.
4: Pryč DPH! Pryč DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí.

0: 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz. Cashback!
1: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. BOZákoník práce.cz.
2: Už neztrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.

my si kapely představíme o tomto víkendu, kdy se dozvíte vše podstatné o festivalu a pozor! Během soboty a neděle budeme rozdávat volné vstupenky. Tam prostě nesmí chybět. Víkend na Kamenitém. Nejsme jen rádi.

Čas Rock. Pravé rockové rádio. Středa. Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

Allegro Keří, pátek je v plném proudu, víkend je na dohled, což je skvělá zpráva a k tomu taky vynikající muzika, kterou vám v těch následujících 5 hodinách bude servírovat nejtěžší váhová kategorie naší party. Honza Prokeš, tak se do ní dáme.

0: anebo Gary Moore. Tak si na rádiu Čas Rock budeme hrát. Milan Gelnár, ten se přidá se svými horoskopy, nebude samozřejmě chybět mistrovství světa v hokeji, nějaká ta pozvánečka a tak dále a tak dále. Ale jako první přichází Kristýna se zprávami a já vám přeju dobré dopoledne s datem 15. května.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
7: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
8: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
9: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.
11: Řidiči, pozor se, aktuálně dávejte v Brně, tady se bouralo na ulici.

0: čas rok. Zprávy.
1: Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas rok přeje Kristýna Kubánková. Řidiče čeká další novinka. Takzvané malé techničáky i registrační značky totiž půjdou vyzvednout ve výdejních boxech. Majitelům auto tak ušetří čas i cestu. Změna by měla platit od července příštího roku.
0: Morava aktuálně.
1: Ostravská Grossmanova vila je kompletní. Aktuálně byl renovován mobiliář. Spousta věcí tak byla podle fotografií znovu vyrobena a některé kusy nábytku byly doplněny i navíc. Více nám k tomu už řekl náměstek primátora Přetislav Ríker.
2: Dneska po dvou letech provozu můžeme konstatovat, že vila ožila, stala se miláčkem Ostravanu i návštěvníků Ostravy. Probíhají tady komentované prohlídky, už jsme tady měli první svatby a samozřejmě jsou také koncerty. Co se týče do vybavení vily, tak to umožnilo to, že se ještě může to spektrum těch služeb, které ve vile budou, rozšířit.
1: Rožnov pod Radoštěm zavádí chytrý parkovací systém. Řidiči tak budou moc volná místa v centru sledovat ještě před příjezdem do města. Součástí projektu je 11 navigačních tabulí, parkovací senzory a kamerový systém propojený s městským geografickým informačním systémem. Už dnes začíná 89. mistrovství světa v ledním hokeji. To se bude tentokrát konat ve Švýcarsku. Česko začne ve skupině B zápasem proti Dánsku od 20 hodin a 15 minut. Pikantním soubojem v této fázi bude derby proti Slovensku, které se rozehraje 23. května. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas rok.
3: Tak zprávy jsou za námi a tak jako obvykle je tady pohled na předpověď počasí, která říká, že ten dnešní den má být zatažený s deštěm a teplotou, která by se neměla dostat přes 15. Tak se podle toho zařiďte a my se na rádiu Čas rok můžeme pustit do další hoďky, kterou nám odstartují Powerwolf. Dobré dopoledne, přátelé.
4: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

0: Tak to necháme pěkně až do samotného konce. Toto byly Derasmus a na rádiu Čas rok je před námi Milan Gelnár, který nám prozradí, co žena se dneska čeká.
1: Pátek bude dnem poměrně náročným. Na nebi jsou jak silné hvězdné aspekty solárně vítané, tak i ty opačné. Navíc se tak můžeme mnoha sporů i destrukčních událostí. Mnoho z toho pak bude mít karmický charakter, tedy kořeny v dávné minulosti. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnářů by se dnes mělo držet štěstí. Blíženci budou velmi hraví, veselí a tvořiví a váhy mohou zažívat větší přízeň opačného pohlaví. Štírům by měla skvěle fungovat intuice. Hradci mohou častěji řešit nějaké porušování dohod a ryby se mohou těšit na zajímavé milostné příležitosti. Kozorozi by měli promýšlet nové výdělečné aktivity. Býci mohou promarnit nějakou profesní příležitost a pany se budou nacházet pod větším tlakem. Lvi mají naději na zamilovanost či věci s ní spojené. Berani budou velmi soutěživí a střelcům by měli přát hvězdy ve hrách a v zábavných aktivitách. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

Battle Beast, ti budou sice v jiné sestavě součástí letošního Metal Festu, na kterém dostanou prostor v neděli 7. června. A kdo ví, možná, že i tam vás Rádio Čas Rock dostane úplně zadarmo, a to v rámci soutěže Tajné úterý, které, jak asi víte, běží každý týden mezi 8. a 9. hodinou ráno. V tomto časovém rozpětí dá opět Tomáš s Ivošem do placu výzvu k tomu, abyste si zavolali do studia na číslo 725-33-1155. Jestli to vychytáte v pravou chvíli, tak vás opět obdaří vstupenkami na nějaký skvělý koncert, festival a nebo jinou zajímavou akci, tak jako se tento týden poštěstilo Martinovi, který se podívá na Frýdecko-Místecký Help Days. Tak pozorně poslouchejte, já vám držím palce a přikládám další pecky. Tentokrát v podání Krucipisku a nebo Garyho Moora.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Volkswagen.

0: domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál, smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
5: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
6: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant, Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

0: Red Hot Chili Peppers, těm se v předchozích dnech podal celkem slušný kšeftík, ale o tom si povíme někdy jindy, protože na rádiu Čas Rock je před námi písnička na přání a s ní Peťa, čau.
1: Ahoj, zdravím.
0: Nazdar, nazdar. Peťo, tak ty si říkal, že máte plné ruce práce, čeho?
1: Tak, trochu uklízíme a tedy.
0: A tedy, tak to řekl si to tak smutně. A důvod je k tomu nějaký, se chystá nějaká oslava, nebo proč ten uklid?
1: No tak, jedem trošku někam se projet.
0: Dovolenka?
1: Tak, tak.
0: A na motorkách?
1: Přesně, přesně.
0: A kde máte namířeno, jestli se můžete zeptat?
1: No tak, po celé České republice.
0: A délka?
1: Velká, velká.
0: Jak dlouho budete na cestách?
1: Dlouho.
0: Dlouho budete na cestách. Tak ať vám hlavně přeje počasí, protože chcete vyjet zítra, ta předpověď je všelijaká, no ale možná se to změní, že jo? Každopádně
1: jasně,
0: teda,
1: určitě.
0: Budeme držet palce, ty nás budeš určitě na našem WhatsAppu zasobovat fotkama, že jo?
1: Každopádně.
0: Budeme jenom rádi, no a k tomu se hodí i muzika, kterou si vybral, Aleš Bichta, budeme rejdit. Tak komu?
1: Tak pro všechny kluky, holky najdu stopu, ať jsou opatrní. Pro všechny posluchače.
0: Tak jo, velké díky.
1: Pro tebe do studia, ať ti to uteče.
0: To je úplně v pohodě. Velké děkujeme, šťastnou cestu přejeme a těšíme se na ty fotky. Ahoj.
1: Díky moc. Čau, čau.
2: Radio

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
5: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.

0: Stavebniny Janík. Stavebniny
1: Janík. Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah včetně doplňků.
0: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
2: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše nabízíme

nejlepší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Čas Rock. Čas Rock.

0: Čas rok vypadat, nebude chybět pozvánka na jeden zajímavý večer. A víte co, mohli bychom společně pomoct i těžce nemocnému Pavlovi, který nutně potřebuje naší pomoc. Co říkáte? Jestli vás zajímá jak, tak zůstaňte s námi i po zprávách, které nám přináší Kristýna, a ode mne přání dobrého dopoledne.
1: Holbarok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmějen rádio. Jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sýrové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedlnice. www.farmalička.cz.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: kvalitní rok. Horkon!
1: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně, tady se bouralo na ulici Koliště a také na ulici Jugoslavská, tak i tady dávejte pozor. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas Rok. Zprávy.
1: Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rok přeje Kristýna Kubánková. Přibývá případů klíšťové encefalitidy a lymské boreliózy. Zatímco ale proti encefalitidě se lze očkovat, u boreliózy se lidé musí spolehnout jen na opatrnost. Odborníci varují, že nejpromořenější klíšťata často nejsou v lese, ale naopak v městských parcích.
0: Morava aktuálně.
1: Problematickou ubytovnu Hlubina v ostravském jižním obvodu čeká velká rekonstrukce. Chátrající objekt v Horní ulici se promění na bytový dům s více než 200 bytů. Projekt počítá i s vybudováním parkovacích míst a úpravou zeleně. Město Zlín dlouhodobě zlepšuje svá sportoviště. Aktuálně zde startuje realizace moderního víceúčelového sportparku Bartoška. Více nám k tomu řekl primátor města Jiří Korec.
2: Tento projekt obsahuje jak rozsáhlý skatepark, který vlastně bude splňovat veškeré současné normy a potřeby pro pořádání soutěží, tak dvě víceúčelová hřiště, zázemí pro toto sportoviště a navíc tomu ještě parkourové hřiště.
1: Nový areál bude mít i návaznost na centrální dětské hřiště na Vysoké Mezi. Fotbalová šance Národní liga pokračuje dalšími zápasy. Už tuto sobotu se můžeme těšit na domácí zápas Artisu Brno, který se od 17 hodin utká se Žižkovem. Zatímco Artis je v aktuální tabulce na 3. místě, tak Žižkov je 8. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok.

Posloucháte Rádio Čas Rock, které přináší prosbu o pomoc nemocnému Pavlovi Tesárkovi, tátovi jednoročního syna, kterému bez naší pomoci zbývají pouhé 2 měsíce života. Nutně potřebuje kostní dřeň, a tak se dneska v ostravském Avion Shopping Parku od 10 do 18 hodin koná registr možných dárců. Podmínky pro zapojení jsou tyto. Věk mezi 18 a 35 lety, váha víc než 50 kilo a celkově dobrý zdravotní stav. Jestli máte možnost a odvahu se společně s námi do této výzvy zapojit, tak opravdu máte možnost. My vám za Pavla moc a moc děkujeme a věříme, že nejen mezi rockery se najde celá řada z vás, kteří mají srdce na správném místě. Ještě jednou velké děkuji.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Tak, konec pracovního týdne, tady sobota je za dveřmi, no a ta bude v Botokravíru ve znamení punkrockového večera. Od 18 hodin se v Dolním Bonešově můžeme těšit na kapely EE, VVU a taky Sputnik. Za nepříznivého počasí se fanoušci nemusí vůbec ničeho bát, protože taneční parket je z větší části zastřešený, takže můžeme pařit, jako by se nechumelilo. No, všichni jsme srdečně zváni, tak jako k poslechu další muziky, se kterou mám na rádiu Čas Rock nachystaného Františka Sahulu a taky Chicken Food. Tak se dobře bavte.

0: Set produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise, čtvrt litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Venkolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Venkolor je tvoje šance. Venkolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Venkolor.cz.
6: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
7: Metal Fest Opener.
8: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
9: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
8: Dorazí kultovní Anthrax.
9: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
8: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
7: Metal Fest.
8: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
10: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Vixlivant, Positive, Neverfall, Insania, Gatecrusher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lautr, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.
11: Čas

To bylo takové rychlé občerstvení Chicken Food na rádiu Čas Rok, 3 minutky po 11:30. Před námi písnička na přání 725 331 155.

0: tak jedna pohodovečka Queen. No a na rádiu Čas Rock teď dostává prostor i Pavel, ahoj.
1: No čau, Pape, zdravím tě.
0: Ahoj. Já tebe taky, kamaráde, tak slyšíme, že jsi na cestách, kde a jak to vypadá?
1: Ano. No, na cestách to vypadá celkem dobře, jedu do Karviné, za švagrem na kávu, tak mám chvilku času, ale vypadá to... Teď ne, ani tady neprší, překvapivě.
0: To je kde, přímo v Karviné už?
1: No, tady Karvina doli.
0: Výborně.
1: Takže
0: tak.
1: ještě nic, no, takže paráda.
0: Tak uvidíme, snad se to udrží co nejdéle. Co víkend, co plánuješ?
1: Na víkend uvidíme, má chcát, takže předpokládám, že možná s kolegama, s motorkářama si ping-pong a v 5 hodin baníček, no.
0: Baníček, samozřejmě. Přesně tak, no a hokejček?
1: No, víš, jak to je, no. Hokejček taky, ale nevím, jak dopadnu po baníčku, takže jestli ho uvidím, možná hokej ze záznamu.
0: To se uvidí každopádně, ale jsi fanda, jo, hokej, těší se taky na mistrovství světa.
1: Tak určitě.
0: Jasné. No a baníček, tak to se teprve všechno uvidí. Budeme taky držet palce. Ale teď, Mark
1: no,
0: Tremonti.
1: Potřeboval bych. Ano. Pro všechny muzikanty, pro všechny dobré lidi, pro tebe do studia. Pro kamaráda Martina Petraše, který mě přivedl tady k téhle kapele. Chlap z Karviné, výborný kytarista, a jinak taky samozřejmě všem muzikantům taky do Karviné i do Ostravy. A hlavně zdraví.
0: Hlavně zdravíčko, řekl si to úplně přesně. Tak a ti kávička chutná, pozdrav, Fart Café, a tady je Mark Tremonti. Čau.
1: Jo, děkuju, měj se, ahoj.

0: Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
1: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned. Skonto na byte.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. BOZ zákoník práce.cz. Cashback!
7: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz. Cashback!
8: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Už příští pátek se Iné kafé představí na posledním ročníku Kamenité Čas Rockfest a my se mu budeme v našem vysílání věnovat celý tento víkend. Kromě kapel si budeme hrát taky o volňásky, takže jestli se tam chcete podívat a nedat za vstupné ani kačku, máte možnost. No, ale teď je 12 hodin a my na rádiu Čas Rock pokračujeme s Limp Bizkit. Van Halen. A nebude chybět ani Mr. Big. Jenom zlomek z toho, co na rádiu Čas Rock určitě zazní. Mrkneme se taky na mistrovství světa v ledním hokeji a přijde i jedna pozvánka. To všechno po zprávách ode mne k obědu. Dobrou chuť a fajn už odpoledne.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love. Volkswagen.

0: CZ.
1: Kde to hoří?
2: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
1: www.hphservice.cz.
3: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
1: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
4: Nehoda se stala v Ludgeřovicích na Opavsku v ulici Markvartovické, bourala tady dvě osobní auta. Záchranáři právě teď zasahují v Kopřivnici v ulici Obránců míru. Osobní auto tady srazilo chodce, nehoda je bohužel se zraněním. Vážná nehoda se stala taky na Hodonínsku, na trase Klčany-Moravany. I tady u nehody osobního auta zasahují záchranáři. Hasiči pro změnu vyrazili k nehodě na Šumpersku na trase Rapotín-Rýmařov. U Sobotína je na vozovce olej. A nehoda se řeší taky v Břeclavi v ulici Hlavní, bourala tady dvě osobní auta.
5: Radio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré páteční poledne, rockeři, posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Připravme se na vydatný déšť. Meteorologové vydali výstrahu pro části Moravy. Nejintenzivnější srážky očekávají v Beskydech. Během dvou dnů tu podle televize LTV Plus může spadnout až 70 mm vody. Zvýší se taky odtok vody.
5: Morava aktuálně.
4: Na opravované freelancské mosty v Ostravě se od dnešního odpoledne částečně vrátí automobilová doprava. Motoristům se otevře silnice ve směru z centra do Poruby. S otevřením druhého směru pro auta se počítá zhruba v polovině července. Zimní stadion ve Valašském Meziříčí prochází rozsáhlou proměnou. Práce tu začaly okamžitě po skončení letošní extraligové sezóny ženského hokeje, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
6: Po zhruba 20 letech město přistoupilo k modernizaci chladící technologie. Stávající systém byl už totiž na hranici životnosti a zejména jeho provoz byl i vzhledem k neustálému růstu cen energií velmi neekonomický. Kompletní výměnou tak prochází potrubní rozvody, zásobníky, čerpadla a další prvky.
4: Fotbalisty brněnského Artisu čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už zítra přivítají hosty z Viktorky Žižkov. Zítřejší zápas proběhne v brněnské ShipEx aréně od 17 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční, teď už odpoledne s Hanzem Prokešem.
7: A ti Hanýsku moc děkujeme, no a ještě předtím, než se na rádiu Čas Rok pustíme do muziky, pohled na oblohu, ta je tady u nás v Porubě zatažená, jsem tam s nějakým tím deštěm a aktuální teplota je 12 stupňů, ještě že to je nad nulou.
8: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí, výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
1: Ano, je to opět tady, myslím tím další mistrovství světa v ledním hokeji, hodním hokeji, které dneska ve Švýcarsku startují zápasy mezi Finskem a Německem a taky Kanadou a Švédskem. Tyto mače začnou 10 minut před 16:30 odpoledne, no a večer tak ten bude patřit jak Americe s domácím Švýcarskem, tak českému nároďáku, který změří síly s Dánskem, které je podle Romana Červenky velice nevyzpytatelný celkem. Tyto zápasy jsou naplánované na 20. hodinu a 20. minutu, takže jestli máte nějaký tip na výsledek, můžete ho klidně šoupnout na WhatsApp Rádia Čas Rock s číslem 725331155, kde můžete klidně i přiložit, kde ho budete sledovat ten náš zápas. Jestli to někde v oblíbené svojí kocandě nebo doma pěkně u váváčka, klidně se tam můžete svěřit. No a představte si, že 15. května roku 2005 Češi získali svůj v pořadí pátý titul mistrů světa, tak uvidíme, jak se Pavlátovi, Hájkovi, Kempnému, Beránkovi, Černochovi a dalším borcům bude letos dařit. Každopádně my jim společně s vámi budeme držet palce a vás o aktuálním dění na tomto hokejovém svátku informovat. Tak jako o tom, že nás v těch následujících minutách čeká další borec, třeba Robert Plant.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.

0: V našem odpoledním vysílání nám dozněli headlineři letošní holby, která u Opavského Stříbrného jezera odstartuje 24. července. Kromě Pretty Maids se můžeme těšit na Malignant Tumor, Proteuse, Aleše Brichtu, Citron, Tři sestry a další skvělé kapely, které nás tam budou bavit dva dny po sobě. Vstupenky, tak ty jsou na webu Rádia Časrok, a to hned ve třech cenových relacích, které si myslím uspokojí i toho nejnáročnějšího návštěvníka. No a před námi je taky něco pro vás, fajnšmekry. A to Van Halen.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: doby nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo gambrinus patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
6: Není hudba jako hudba. Ta pravá roková. A není pilka jako pila. Ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
7: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
8: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: jste ve společnosti Rádia Čas Rok, no a před námi písnička na přání. Milane, já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau, čau. Tak, máme pátek odpoledne, jak jsi na tom, jak dlouho ještě práce?
1: Ale asi tak půl hodiny.
0: Půl hodiny? No tak to zní úžasně. A víkend?
1: Jo, víkend, ale buď to bude nějaký sekáně, pokud bude sucho, no jinak volno, no.
0: Jinak volno, samozřejmě. Tak, slyšíme tam nějaký přízvuk, můžu se zeptat, kde se poslouchá Rádio Čas Rok?
1: V Krkonoších, Krkonoše.
0: Je, tak to je krása. Nemáte tam sníh?
1: Ne.
0: Nemáte, dobře.
1: Oprašek byl v týdnu někde, ale na vrškách.
0: Tak to nás moc těší, že Rádio Čas Rok se poslouchá i tam. Ty jsi vybral Sepulturu, pro koho?
1: Pro všechny, kterým se líbí a pro Čas Rok.
0: Dobře, tak velké díky, kamaráde, měj se hezky a pěkný víkend. Šťastný dojezd domů,
1: taky,
0: čau.
1: Taky. Take our...

0: kúpiete totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
5: Máš to vysoko, máš to daleko.
6: Půjč si pracovní plošinu. Zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
7: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz. Centrum Moravia Sever.
8: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock. Čas.

0: Konec hodiny se na rádiu Čas Rock postarali Kiss in Dynamite a před námi je dalších 60 minut a v nich... Amorphis, Firehouse, anebo Anthrax. Kromě toho se taky podíváme do kalendáře, kdože dneska slaví, cože všechno se událo a tak dále. No, bude pozvánečka na jeden zajímavý koncert a taky si zasportujeme. Je to hodně, nebudu to zdržovat, jdeme na to. Dobré odpoledne.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tullamore Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
3: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
4: Pryč DPH! Pryč DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
10: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
11: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
12: Problémy jsou právě teď v Kopřivnici na Novojičínsku v ulici Obránců míru. Osobní auto srazilo chodce, na místě zasahují záchranáři. Záchranka právě teď zasahuje taky na Hodonínsku na trase Kelčany Moravany. Tady bouralo osobní auto a nehoda dvou aut nás potrápí v Břeclavi v ulici Hlavní.
13: Rádio Čas Rock. Zprávy.
12: Dobré páteční odpoledne, rokeři, posloucháte rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Deváťáci od půlnoci znají výsledky prvního kola přijímacích zkoušek. Uspělo jich více než 93%. Je to podobně jako loni. Přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek si můžou uchazeči podat od 19. do 25. května.
14: Morava aktuál.
12: Lysou horu trápí sucho, i když má o víkendu pršet, společnost Severomoravské vodovody a kanalizace vozí na nejvyšší vrchol Beskyd v cisterně pitnou vodu. Místní zdroje totiž nestačí pro zásobování tamních horských chat. Olomoucký kraj vyhlásil další ročník soutěže Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost. Více podrobností dodává mluvčí kraje Eva Knajblová.
15: Ceny za společenskou odpovědnost jsou rozdělené do několika kategorií. Například firmy se člení podle velikosti, další jsou určené pro města a vesnice, organizace veřejného sektoru, ale také pro mikropodniky nebo živnostníky. Hodnotí se celková kultura firmy, péče o zaměstnance, ochrana životního prostředí, etické podnikání či podpora místní komunity.
12: Přihlášky můžou zájemci podávat do 31. července na stránkách www.cenykraje.cz. Fotbalisty Baníku Ostrava čeká další důležitý zápas. V rámci šance ligy už zítra přivítají hosty ze Zlína. Zítřejší zápas začne na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích úderem 17. hodiny. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční odpoledne s Hanzem Prokešem.

6. května, a to v roce 1974, Frank Zappa a jeho manželka oznámili narození svého třetího dítěte. Rok 1997 za $3 miliony prodala Courtney Love zámek v Seattlu, na kterém dřív žila spolu s Kurtem Cobainem. A v naší české zemi vyšlo v roce 1969 první číslo komiksu Čtyřlístek. Narozeniny tak ty slaví třeba Mike Oldfield a je taky Mezinárodní den rodiny. Tak si to vemte, rokeři, k srdci, a svátek má Žofie. Takže holky, za celé rádio Čas rok přeju všechno nejlepší a tady je něco pro vás.

0: Rádio Čas Rock nám dozněli Winter Temptation a teď je tady něco pro fanoušky kapely Europe, která se v listopadu ukáže v Ostravar aréně, a to konkrétně 21. Tam se bude konat megakoncert Rádia Čas, na který tato švédská partička přijala pozvání. No, bylo to dlouhé přemlouvání, ale nakonec se přece jsme se jenom dohodli. Bude to jejich letošní jediná zastávka v České republice, takže by bylo možná, by nebylo na škodu vidět je na vlastní oči. Co říkáte? Když si otevřete www.casradio.cz, tak tam na vás vypadnou jak veškeré informace o této skvělé akci, na které se mimo nich ukážou třeba taky Olympik, nebo já nevím, další a další vystupující David Koller a tak dále, ale je tam i odkaz na vstupenky, které ale bacha, rychle mizí. Čas rok.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Venkolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Venkolor je tvoje šance. Venkolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Venkolor.cz.
6: Metal Fest Opener.
7: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
8: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
9: Dorazí kultovní Anthrax.
10: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
11: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
12: Metal Fest.
13: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.

Čau rokeři, další díl pořadu Víkend je nachystaný a nás v něm čekají hned 4 hudební velikáni. Ti na rádiu Jazz Rock dostanou prostor od 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

0: Čas rok. Kam za sportem.
1: A co tak třeba na basket, který se bude v Opavě hrát 19. a 20. května. Půjde opět o semifinálové zápasy, ve kterých si to domácí Čahouni rozdají s Nymburkem. Začátky budou vždycky od 6 večer, takže jestli je toto sportovní odvětví to vaše ořechové, máte možnost si to tam, jak se patří, vychutnat. No a Rádio Čas rok má pro vás do těch dalších minut taky nachystanou nějakou lahůdku, a to jak jinak než v podobě muziky, se kterou se hlásí Antrax, během kterých si můžete zavolat nebo napsat o písničku na přání 725 33 1155.

0: Antrax, to mají pro tuto chvíli na rádiu Čas rok za sebou, ale úplný opak může říct Román. Zdravím tě, ahoj.
1: Já vás zdravím všechny rockerskou partiu tady, co vás poslouchají, vaše úžasné rádio.
0: Nazdar, nazdar. Tak, ty jsi vybral Lady Punk a to ne tak jenom pro nic za nic, že jo? Povídej.
1: No jasně, dneska v Krakově je koncert Lady Punk, 35. výročí její koncertování, takže doufujeme, že to vyjde a uděláme si krásný výlet do Krakova.
0: A v kolik vyjíždíte?
1: No jestli to klapne, tak kolem 6.
0: Koncert je od 8?
1: Ano, od 8.
0: Takže to byste měli krásně stihnout. No, tak to bude velice zajímavé. No a komu to půjde?
1: No, tak půjde to všem, co to mají rádi, hlavně moji krásné Romelce do Organiky, za ten její krásný pultík, potom Ráďovi, synovi a všem známým, co to mají rádi.
0: Dobrá, tak vám přejeme krásný kulturní zážitek, dejte potom vědět, jak to všechno dopadlo.
1: Určitě dáme vědět.
0: Tak, ahoj.
2: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Brilon, dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
4: Cashback!
6: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
7: Nesnáším loučení, jsem dál na hlavě mě.
8: Jojo, loučení je

všechny kapely představíme o tomto víkendu, kdy se dozvíte vše podstatné o festivalu a pozor! Během soboty a neděle budeme rozdávat volné vstupenky. Tam prostě nesmí chybět. Víkend na Kamenitém. Nejsme jen rádi.

0: XS. Takový je název kapely, která nám právě teď dohrála. No, budou 2 hodiny odpoledne, možná, že máte konec té ranní směny a začal vám právě teď víkend. To se máte. Ale jsou i takoví, kteří ještě pořád v továrnách musí na 100% plnit plán. A když jste na tom jakkoliv, Rádio Čas Rok v tom jede s vámi, tak jako Dream Theater, Maidni, anebo Toutou. Mrkneme se na to, jak si vede novinka týdne a mám tady důležitou zprávu pro vás, kteří se chystáte zítra z Moravia Raiders na otevírání motorkářské sezóny. Tak si na to určitě počkejte, já vám přeju dobré odpoledne.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
6: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
7: V Ostravě se zdržíme v ulici Moravské, stojí tady odstavené osobní auto, problémy jsou taky ve Vsetíně na výjezdu na Valašské Meziříčí. Tady bourala 2 osobní auta.
8: Rádio Čas Rok. Právě.
7: Dobré páteční odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Evropská unie chce od srpna zpřísnit pravidla pro obaly, měly by být jednodušší a lépe recyklovatelné. Proti tomu se ohrazuje většina tuzemských potravinářů i obchodníků, nejsou na to připraveni a žádají odklad.
9: Morava aktuálně.
7: Město Ostrava pořádá už 7. dny fajné rodiny. Cílem je nabídnout lidem prostor pro sdílené zážitky. Program letošního ročníku je pestrý. Více informací nám poskytl náměstek primátora Zbyněk Pražák.
10: V letošním roce ty dny fajné rodiny jsou, jako řekl bych, nejobsáhlejší, protože zúčastní se jich asi 60 různých organizací a těch akcí bude zhruba 120. A proto je třeba hledat cesty k tomu, jak nabídnout rodinám společné trávení času napříč generacemi.
7: Prostor tak dostanou venkovní akce, společné sportování, workshopy a tematická setkání. Akce se koná ode dneška do čtvrtka a vstup je zdarma. Zlínský kraj letos rozdělí na obnovu památek více než 13 milionů korun. Peníze pomůžou například při opravách kostelů, zámků, venkovských usedlostí, měšťanských domů, technických památek nebo drobné sakrální architektury. Fotbalisty Slovácka čeká další důležitý zápas. V rámci šanceligy už zítra přivítají hosty z Mladé Boleslavy. Zítřejší zápas začne na městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti úderem 17. hodiny. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční odpoledne s Hanzem Prokešem.
0: No a v něm se podíváme na počasí. Teď aktuálně tady u nás v Porubě svítí sluníčko. Uvidíme, jak dlouho. Teplota 15 stupňů Celsia. Tak a na rádiu Čas Rok startujeme s Foo Fighters.
11: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot. Sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

0: Jo, Dream Theater ti ví, jak za to chopit. No ale před námi je teď novinka týdne, Rádio Čas Rock, nebudu zdržovat, jdeme na ní.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
0: O další novinku týdne se tentokrát postará hardrocková legenda Hardline, která má venku z brusu novou desku. Ta se u fanoušků zapsala na výbornou, my si ji naživo vychutnáme 14. listopadu ve zlínském Masters of Rock Café a abychom se, jak se patří, navnadili, tak si z ní jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu máte možnost vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Rádiu Čas Rock.
1: A v rokových typech jedna důležitá informace k otevírání motorkářské sezóny, o které vás na Rádiu Čas Rock informujeme už nějakou dobu. Z důvodu nepříznivého počasí se borci z Moravia Raiders rozhodli zítřejší výjížďku zrušit a sejít se až rovnou v jejich klubovně. Tam od 12 hodin vypukne skvělá pařba, plná muziky, vychytaných soutěží, které doplní bohaté občerstvení. No, asi udělali chlapi dobře, protože podle té předpovědi, která na ten zítřejší den je, tak to by bylo z Olomouce taky tak jet na motorových člunech. No, uvidíme, jak to nakonec s tím deštěm bude. Každopádně my vás z Rádia Čas Rock budeme dál zásobovat skvělou muzikou, tak jako v těch dalších minutách, kdy se o slovo přihlásí Maidni, anebo třeba Penzistor. Tak dobré odpoledne.
0: Rockové tipy Rádia Čas Rock.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
0: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: No, otázka na tělo, co jste měli na oběd dneska vy? No, každopádně, co ty si měla, Haní, dneska na oběd?
1: Jatýrka, hranolečky, ďábelku.
0: Je to možné?
1: Je, ty kamla ho vězit.
0: To jsi dělala sama?
1: Ano.
0: No to je, ale to nese, dívejte se. No každopádně teda, ať už jste měli, co měli, klidně se pochlupte, nebo třeba teprve teď, ať objednáte. A já vám k tomu něco pustím a pak si dáme podle vás nějakou pecku. 725 33 1155, číslo jsem do studia Rádia Čas Rock.

0: Ladíte rádio Čas Rock, my se pustíme do písničky na přání. Je tam Pavel, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Nepletu se, Pavel?
1: Přesně tak.
0: No tak to jsem rád, že jsem to neskazil. Nazar, Pavlíku, tak ty jsi říkal, že jedeš na nějakou zajímavou akci, tak kam?
1: No, my máme každoročně, Bracha organizuje setkání starých dorostenců, hráčů, to je Baník Rychvald a sežene nějaký tým proti nám, tak dneska myslím, že to jsou Měšťáci. Takže nazujem takové ty žluto-černé bezkolíkové kopačky a budem se snažit několikrát přeběhnout hřiště.
0: Aspoň tak, nebo aspoň přejít, když bude dobře.
1: Přesně tak, ale hele, bude to jasný. Takové setkání.
0: Ano, ano. A potom k tomu nějaký večírek se bude i pořádat?
1: Jo, určitě nějaké pivko bude.
0: Jo, jo, tak to bude nádherné. To bude nádherné. Vstup tam je pro každého, jo? Že kdybych se teď rozhodl, tak se může jedna vás podívat.
1: Určitě, budem
0: tak
1: rádi.
0: Tak tam dýcháte jak lokomotivy, jo?
1: A určitě i nějaký dres by se našel.
0: To by nebylo špatné. Tak jo, ale to zní velice dobře. A ty si vybral teďkom Debilhead. Komu?
1: Já bych to zahrál všem, kteří se dneska zúčastní. Aha. A dají do toho tělo i duši.
0: Ano, tak. Řekl si úplně všech, k tomu není co dodat. Tak ať se vám daří, ať přežijou nohy a vy vlastně ve zdraví. Úplně všechno.
1: Jasně.
0: Mějte se hezky. Tak já taky. Čau. No a já se taky loučím, protože vrána je nachystaná. Ode mě je to pro dnešek vše. Mějte se krásně. Zítra v 9 centů. Čau.
2: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše nabídí.

0: Mrkneme na hokej, mám pro vás tipy, co o víkendu, který nám proprší, ale nejprve zprávy a Hans.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy, proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace. Love
3: in my car, late. Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Volkswagen.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.

0: vstupenky v prodeji na barrak.cz.
1: Kde to hoří?
2: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
1: www.hphservice.cz.
3: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz Centrum Moravia Sever.
4: V Ostravě se teď tvoří kolony, doprava se zbržďuje na Rudné ulici ve směru do Poruby před mostem ve Svinově, buďte opatrní. Nehoda nás potrápí v Olomouci na třídě Míru, bouralo tady osobní auto s nákladním a problémy jsou taky v obci Vikýřovice na Šumpersku v ulici Hraběšické. Srazila se tu dodávka s osobním autem.
5: Rádio Čas Rock.
4: Dobré páteční odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Připravme se na vydatný déšť. Meteorologové vydali výstrahu pro části Moravy. Nejintenzivnější srážky očekávají v Beskydech. Během dvou dnů tu podle televize LTV Plus může spadnout až 70 mm vody. Zvýší se taky odtok vody.
0: Morava aktuálně.
4: Na opravované frýdlanské mosty v Ostravě se od dnešního odpoledne částečně vrací automobilová doprava. Motoristům se otevře silnice ve směru z centra do Poruby. S otevřením druhého směru pro auta se počítá zhruba v polovině července. Vysoké učení technické má v Brně nové centrum. Takzvaná tržnice propojí vědu, techniku i umění. Více nám prostor představila mluvčí univerzity Kamila Šmítková.
6: Nové centrum bude sloužit veřejnosti, studentům i odborníkům jako místo pro vzdělávání, setkávání i inspiraci. Program nabídne přednášky, workshopy, výstavy, konference i neformální setkání. Ambicí centra je stát se důležitou platformou pro dialog o aktuálních společenských tématech a pro sdílení poznání napříč obory.
4: Vznik tržnice je zároveň příspěvkem k oživení významného městského prostoru. Fotbalisty Baníku Ostrava čeká další důležitý zápas. V rámci šance ligy už zítra přivítají hosty ze Zlína. Zítřejší zápas začne na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích úderem 17. hodiny. Tolik aktuální zprávy na Radio Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční odpoledne, teď už s Vránou Outratkou.
3: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot. Sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
1: Je to tak, dnes to startuje mistrovství světa v ledním hokeji, pořadové číslo 89 v Curychu a Freiburgu. Máte se na co těšit. A hned dnešek to odpálí teda ve velkém stylu v 16.20 Finsko proti Německu, Kanada proti Švédsku, od 20 hodin a 20 minut Česko versus Dánsko a Spojené státy domácí Švajc. To znamená, že až do konce května to bude přesně v téhleté souvislosti a hlavně takhle to půjde po sobě. Rock'n'roll hokej, rock'n'roll hokej, rock'n'roll hokej, mezi tím trocha spánku a opakovačka. Kdo to má jinak? Děkuji, že někdo. Tak komu fandíme? Je to jasné, ale třeba někdo má ještě jiné oblíbence, to za prvé. A za druhé, moje zásadní otázka a váš tip, podle mě už to dávno všichni máte na těch tiketech, ale přece jenom. Dovezeme letos nějakou placku? A pokud ano, tak kterou? Jsem s tím, já vám k tomu budu hrát. Citron, Ozzy, také Babylon Zoo, také Saxon, také Demustrol. Tak je to, co se nadiktujete vy, protože je páťulínek. Než se pustíme do hokejového šílenství, které startuje právě dnes.

0: Grave Yard, Ozzy Osbourne tady na rádiu Čas Rock, necelých 20 minut po 15. hodině. Mrkneme na silnice, venku počasí takové je, dneska to bude trošku apríl, bude dne v kalendáři Uvcená Žovka, ta nám teda pěkně sežrát až do pondělka, takže s tím počítejte na silnicích. Jedna kolonka od Šopinu, směr Porubov, tak bacha, je to narudné, ale taky se měří, Petřkovice, tam stojí trojnožka a Měšťáci a na Bohumínské ulici to samé tady v Ostravě. Takže díky za to, co jste poslali na 725-33-1155. No a obecně, protože páteční odpolední šprajc, tak nejenom v Ostravě, takzvaně zajebanos totálos. Lehkou nohu na plynu, klid, víkend začíná a hlavně pohodu. Já nabízím Debustrol, taky Saxon a taky výběr muziky. Takže zrovna, když někde jako tvrdnete, popřemýšlejte, která by vás potěšila do pátečního odpoledne a dejte vědět. WhatsApp, SMS centrum, telefon. Číslo znáte, těším se. A šťastnou cestu.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
9: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Krystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
10: Není hudba jako hudba. Ta pravá rocková. A není pilka jako pila. Ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
11: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
12: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje...

0: hudbu tady na rádiu Čas Rock, tak je o to svoje. 725-33-11-55.
1: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

Like the Wind a taky Saxon. Vy posloucháte Rádio Čas Rock a to další, to už bude z domácího chovu. Čovec, něco pro všechny, co si plánovali víkend, ale asi to nevíde, tak to budu muset přehodnotit. Nicméně Květinoví děti a Brichta byl by pro všechny, co poslouchají. Moc díky. Lukino, určitě. Odpolední.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.

0: Six Ludomy nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
3: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
4: Cashback!
5: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
6: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.
7: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše na

0: Nachází potrubní rozvody, zásobníky, čerpadla a další prvky.
1: Fotbalisty Slovácka čeká další důležitý zápas. V rámci šance ligy už zítra přivítají hosty z Mladé Boleslavy. Zítřejší zápas začne na městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti úderem 17. hodiny. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční odpoledne s Vránou Outratkou.
2: Honzo, díky moc. No a já doplním počasí. Kdo milujete vodu, tak si budete chrochtat celý tento víkend, teplomilové. Není to úplně optimistické. Morava a Slezsko, voda, to znamená déšť už od dnešního podvečera večera. V Beskydech to bude hodně vydatné, teploty okolo 15 až 18 stupňů Celsia, ale slunka se určitě o tomto víkendu nenadějeme.
3: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

Tohle byl Nickelback, 10 minut, necelých 10 minut po 16. hodině. Pátulínek, 15. květen roku 2026 v kalendáři, u nás slaví Žofie a také Sofie. Takže holky, všechno nejlepší k vašim dnešním meninám. A vězte, že v roce 1928 se poprvé objevila postavička Mickey Mouse v krátkém černobílém filmu s názvem Plain Crazy. Tak to je 15. květen roku 1928, ale když se přešaltujeme k nám, tak 15. května v roce 1969 vyšlo první číslo komiksu Čtyřlístek. Pro české děti takřka kultovní záležitost. Dodnes. Nevím jak vy, ale my to máme na vecku. Jako tam máme takovou knihovničku, že jo? Protože nebudeme sebou tahat na hajzl mobil. No a tam to jako je. Tam jsou ty Mickey Mouse, Čtyřlístek, Rychlé šípy. My no, každý tam máme něco jiného, že jo? Tak abychom nemuseli číst třeba složení čistících prostředků, když si ten telefon sebou nevezmeme. Tak se klidně můžete přiznat, co tam máte vy, jako v tom čtecím koutku na vecku. No a v roce 2005, to máme asi všichni v živé paměti ještě, kteří si to pamatují tady, vyhrál čeští hokejisté na 69. mistrovství světa v ledním hokeji pátý titul. A bylo to specifické jednou věcí, maličkem Jaromíra Jágra. Pamatujete si na to? A na ten pokřik? Kdo neskáče, není Čech, ukažte svůj malíček. A mimo jiné, to byl ten titul mistrů světa a ten rok, kdy malý Pasta chodil do školy, no a tam se rozhodl, že prostě on jednou ten národní dres oblékne, žádná NHL, ale to byly jeho hrdinové. A že oblékne ten národní dres a to mistrovství světa vyhraje. A to se mu splnilo v roce 2024. Tak i to jsou události z 15. května. V muzice se taktéž zadařilo, protože v roce 1977 si na plné pecky užili poslední koncert pro Kolhárum. Stalo se tak během udílení cen Akademie hudby v New Yorku a rozešli se naprosto v klidu, žádné hysterické scény, nikdo nedělá drama queen, úplně v pohodě se řekli, že stačilo dobrý, dost, konec, šlus, ende, a tak to taky bylo. No a v roce 1997 prodala za 3 miliony dolarů Courtney Love zámek, na kterém dřív žila spolu s Kurtem Cobainem, takže 3 roky po jeho smrti. Mezi slavnými narozenými z hudební branže najdete třeba violončelistu z The Lovers a taky Mike Oldfielda, skladatele, multiinstrumentalistu, textaře, producenta a hlavně skvělého chlapa. Tak si polistujte na webu časrock.cz, najdete tam úplně všechno, co se odehrálo v muzice 15. května, a pokud dneska slavíte cokoliv, třeba to, že začíná víkend, tak opatrně, ale na plný plyn.

0: cestu kolem světa ve filmu Dědictví, že pan Košťál jel třikrát, k tomu si dal ještě Mímku Míru. No, já se na to zase mrknu. Pojďme ještě jednou do dnešního kalendáře, lépe řečeno do kalendáře k dnešnímu dni, právě teď v odpoledním driveu 15. květnu, protože je to neuvěřitelné, co na dnešek všechno připadá za buď to světový nebo mezinárodní den. Tak jdeme na to. Světový den atletiky na dnešek připadá taky čokoládový chlupínko, to jsou takové ty kuličky, zalijete to mlíkem, dítě má spoustu energie, když to sní ráno, tak půl bídy, nedej bože, když se to dá k odpolední svačince, tak totální Flash Gordon až do 11 do večera. Dneska si můžete uspořádat pizza party, dneska je den naškar, takový ten závod, jak se jezdí furt dokola asi 300 koleček, komu z toho nehráblo, tak nevím ještě, nevím, jestli by mě bavilo se na to dívat v televizi, určitě ne, jezdit to netuším, holt my máme svoje zábavičky, ale proti gustu žádně, když putát a pojďme dál. Den asfaltu je třeba dneska, 15. května, takže můžete popřát silnici, po které zrovna teďka jedete třeba. A pozor, dneska slaví i dámské silonky. Jo? Jako fakt, nedělám se z vás srandu, opravdu vás teďka jako nepolejvám, ale je to tak. A taky slaměný klobouk. Tak můžete popřát, jestli máte něco z toho doma, slaměný klobouk, asfalt nebo dámské silonky, tak jim patří 15. květen. A třeba máte úplně nějakou jinou svoji tradici a svůj slavný den 15.5., tak samozřejmě k tomu všechno nej. A z muziky už vytahuju Asia, taky Alice in Chains a taky jedno místečko, které je zhruba za 10 minut určeno i pro vás.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
4: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
5: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
4: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
3: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
14: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
15: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Michání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Na ťukance a škrábance Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
16: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy.

0: Paradise, vy posloucháte Rádio Čas Rock, před námi Alice in Chains. A to další v odpoledním drive už si vyberete sami, tak 725-33-1155.
1: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na Rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na Rádiu Čas Rock.

0: asi zase spoustou z vás hodnou, že až budeme sestavovat soundtrack našich životů, tak Alice in Chains tam rozhodně chybět nebudou. V mém případě určitě ne, ale teď v odpoledním driveu už muzika podle vás. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau draku, jak je při pátku?
1: Docela dobře. Dobře, momentálně zase neprší.
0: Dej tomu čas.
1: Nebo není to horko.
0: Ano, to je důležitá věc v tuhle dobu. Tak zahráme Tři sestry, Lidojedi, pro koho?
1: Pro všechny posluchače, ty, co nemají rádi sestry, protože sestry jsou super.
0: Neznám nikoho, kdo by mě neměl rád sestry, člověče, tyhle ty. A třeba jsou tam na druhé straně někde.
1: No.
0: Tak jim to budeme darovat speciálně teda.
1: Přesně, tak ať si to užijou.
0: Tobě přeju parádní víkend, s tou prací to nepřehání. Užij si
1: ho. Taky.
0: Dej se, čau.
1: Jo, ahoj.

0: Grillu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock.
1: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Máš to vysoko, máš to daleko.
5: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
6: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.

0: Stavebniny Janík. Stavebniny
1: nabízíme Janík. Široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento Dub Sonoma skladem za super ceny.
0: Stavebniny Janík.
1: Rádi vám poradíme s výběrem.

Kiss Rock Fest, ale jubilejní 20. ročník bude stát za to. 22. a 23. května ze sebe na pódiu vydá maximum plejáda rockové scény. A my si kapely představíme o tomto víkendu, kdy se dozvíte vše podstatné o festivalu a pozor! Během soboty a neděle budeme rozdávat volné vstupenky. Tam prostě nesmíš chybět. Víkend na Kamenitém. Nejsme jen rádi.

Beyond the Black, těsně před 17. hodinou na rádiu Čas Rock budeme pokračovat, protože ještě hodinka, kdy pojedeme tak jako nějak normálně, podle plánu, a protože je pátek, tak po 18. už to bude jen a jen vaše, ale v další 60 minutovce ještě Def Leppard.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: kvalitní rok. Horkon!
1: Aktuálně se zdržíme v Ostravě Mariánských horách na ulici 28. října na křižovatce s ulicemi Železárenská a Sokola Tůmy bourala dvě osobní auta. Hasiči právě teď zasahují v Brně v ulici Grohově, ta je uzavřena kvůli požáru bytu. Nehoda se v Brně řeší také v ulici Křenové, tady boural autobus s osobním autem, naštěstí je nehoda bez zranění. A pozor si musíme dávat taky v Tišnově na Brněnsku v ulici Brněnské, tady zasahují hasiči u rozlité látky.
0: Rádio Čas Rok. Zprávy.
1: Dobré páteční odpoledne, rokeři.

0: polovině července. Olomoucký kraj vyhlásil další ročník soutěže Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost. Více podrobností dodává mluvčí kraje Eva Knajblová.
1: Ceny za společenskou odpovědnost jsou rozdělené do několika kategorií. Například firmy se člení podle velikosti, další jsou určené pro města a vesnice, organizace veřejného sektoru, ale také pro mikropodniky nebo živnostníky. Hodnotí se celková kultura firmy, péče o zaměstnance, ochrana životního prostředí, etické podnikání či podpora komunity.
0: Přihlášky můžou zájemci podávat do 31. července na stránkách www.cenykraje.cz. Ve Švýcarsku dnes začíná hokejové mistrovství světa. Český tým do něho vstoupí zápasem proti Dánsku, překvapivému semifinalistovi loňského šampionátu. Duel skupiny B začne 20 minut po 20. hodině. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční odpoledne s Vránou Outratkou.

0: Novinka týdne.
1: O další novinku týdne se tentokrát postará hardrocková legenda Hardline, která má venku z Brusu novou desku. Ta se u fanoušků zapsala na výbornou. My si ji naživo vychutnáme 14. listopadu ve zlínském Masters of Rock Café a abychom se, jak se patří, navnadili, tak si z ní jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu máte možnost vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: z Huslerů, ne, jak se to rýmuje. Horký, že slíže tady na rádiu Čas rok, těsně před půl šestou. Paťulínek 15. května a já jenom připomínám, že celý tento víkend bude tematický. Strávíme ho na Kameni, tak abyste věděli úplně všechno a měli informace z první ruky. Sobota, neděle, představení kapel, line-up, jak to bude vypadat, co budeme papat, co budeme taky pít pod prašivou naposledy. No a k tomu volňářky. Takže doporučuji poslouchat celou sobotu a neděli na Kamenitém.
1: Odpolední drive na rádiu Čas rok. Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Krystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
6: Není hudba jako hudba. Ta pravá roková. A není pilka jako pila. Ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahqv.cz.
7: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.

Čau rokeři, další díl pořadu Víkend je nachystaný a nás v něm čekají hned 4 hudební velikáni. Ti na rádiu Čas Rok dostanou prostor od 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

0: musíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Královna Severu Tere Turunen, mimochodem ta také zavítá opět v době adventu k nám. Ale to je jiný příběh. Teď tu jste sestra, tady na rádiu Čas Rok a také vy. 725 33 115.

dnešním datem 15. května, tak je muzika podle vás. Čau, es. Něco od podlahy pro všechny, co i přes pátek, teď není svátek, také čeká noční. A ještě makačka za kolegy. Libore, holc to někdy prostě tak vyjde, ale pokud je budeme dělat dále i parťáky, tak to bude jako po másle. Budu zdravit taky Milana, který oslavil nedávno narozky, takže Dragon Force jsou připraveně pro tebe. A zamávání a velký pozdrav a muzika taky letí Ivošovi z Irska. Ty tam pro změnu pozdravuj. Odpoledne.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz. Cashback!
6: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
7: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
8: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše

Demolition Man, Def Leppard, za 2 minutky je tady 18. hodina, to znamená jedině, protože je pátek na rádiu, čas rok startuje 60 minut, které patří vám, rokeři sobě. Ode mě, co pojede? No, GMS.

0: No a zbytek je na vás, takže 725-33-1155, fungujeme na WhatsAppu, fungujeme v SMS centru, fungujeme na telefonu a taky hezky po staru na mailu studiozavináč.časrok.cz. Časrok.
1: Pouze v UniCredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

0: Vstupenky v prodeji na bararak.cz.
1: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz, Centrum Moravia Sever.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Stále jsou problémy v ostravské části Mariánské hory na ulici 28. října. Na křižovatce s ulicemi Železárenskou a Sokola Tůmy bourala dvě osobní auta.

0: Cílem je nabídnout lidem prostor pro sdílené zážitky. Program letošního ročníku je pestrý. Více informací nám poskytl náměstek primátora Zbyněk Pražák.
1: V letošním roce ty dny fajné rodiny jsou, jako řekl bych, nejobsáhlejší, protože zúčastní se jich asi 60 různých organizací a těch akcí bude zhruba 120. A proto je třeba hledat cesty k tomu, jak nabídnout rodinám společné trávení času napříč generacemi.
0: Prostor tak dostanou venkovní akce, společné sportování, workshopy a tematická setkání. Akce se koná ode dneška do čtvrtka a vstup je zdarma. Zlínský kraj letos rozdělí na obnovu památek více než 13 milionů korun. Peníze pomůžou například při opravách kostelů, zámků, venkovských usedlostí, měšťanských domů, technických památek nebo drobné sakrální architektury. Ve Švýcarsku dnes začíná hokejové mistrovství světa. Český tým do něho vstoupí zápasem proti Dánsku, překvapivému semifinalistovi loňského šampionátu. Duel skupiny B začne 20 minut po 20. hodině. Tolik aktuální zprávy na Radiu Čas Rock. Pokračuje páteční podvečer s Vránou Outratkou.

0: To jen tak mezi námi děvčatami, tak je jedna, která letos slaví 25, stejně tady Outside. Na rádiu Čas Rok, ale také hodinka rockeři sobě jako každý páteční podvečer a na drátě už je Ander. Čau loupežníku.
1: Čau, Vádi.
0: Tak povídej, máme tady Saholu, budeme patlat opět hořčicí na víčko.
1: Jasné, jako vždycky. Jestli to teda v tom případě můžu někomu poslat, tak jasný, to bude hlavně jo. Tobě.
0: Děkuju.
1: Víš za co.
0: Dobře.
1: A potom to bude pro všechny lidi, kteří jsou takzvaně erozejítí s manželkama, s manželama, protože já jsem dneska podepsal rozvodové papíry. A tím pádem mám jedno volné místo na Kameníku.
0: Takže děláme vlastně takový konkurs, jako jo, teďka. Kdo chce jít s Anderem zapařit tak. Na dva dny pod prašivou?
1: Ano, přesně tak. Takže kdyby někdo chtěl, tak to není problém. Ozvěte. Protože moje ex-manželka bohužel nemá čas, takže to nejde. A takže nějakou slíčnou slečnu nebo nějakého krasavce není problém.
0: Výborně. Já mám ještě jeden dotaz, docela zásadní. Ptám se tak jako všech, co si tím prošli. Samozřejmě, když je svatba, tak všichni jedou v té koloně, troubí se ty brďo na celé město a tady toto. A já jako správný cynik se vždycky ptám, jestli stejná párty oslavná se koná, i když jako podepíšeš ty rozvodové papíry.
1: No zatím jsou jenom podepsané, jako ten rozvod ještě není, takže ještě nevím, ale jestli budu dělat nějakou party, jako, že nevím, jak bych to nazval, jo, tak to asi neexistuje zatím, jako nevím.
0: Tak v tom případě to jsme jako našli díru na trhu asi.
1: Osvobození nebo tak.
0: Víš, jakože konečně je pryč, nebo takhle, jestli to tak jako ne, mají ty porozvodové páry.
1: Já to zase nemám tak úplně brutálně.
0: Dobře, tak jo, píšu si, budu zjišťovat dál v rámci sociologického průzkumu. Anderku, my se vidíme příští víkend, tady je muzika a já doufám, že si i pod prašivou zapatláme hořčicí na víčku.
1: Jasné, díky moc.
0: Tak jo, měj se, čau.

Proudu a také hodinka Rockeři sobě, jako každý týden mezi 18. a 19. A teď jedno velké přání. Parádní podvečer všem, chtěl bych zahrát Jirkovi k jeho 60. všem hlasákům z Polanky něco od podlahy. Třeba Judas? Díky, Košík. No jasně, že jo. Judasy jsou připraveni a za celou moderátorskou smečku Rádia Čas Rock. Všechno nejvíc nejlepší Jurovi k 60. Tady to je.

0: další nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál, smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
4: Vencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Vencolor je tvoje šance. Vencolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Vencolor.cz.
5: Pokračujeme dál, je tady, nechci říct, večer splněných přání, protože u nás se to už 15 let jmenuje Rokeři sobě, takže na rádiu Čas Rok každý pátek, muzika podle vás, pojďme do toho, protože je tady další, kdo by chtěl něco zahrát a poslat vzkaz, vybrat muziku a hlavně si s vámi pokecat. Franto, ahoj!
6: Ahoj!
5: Tak povídej, je to celé tvoje.
6: No, já jsem chtěl zahrát Ozzyho Osbourna pro mama Kavi Hop. Tento týden je umřela,
5: Hele, tak držím pěsti, ať to vydržíš, ať to ustojíš, protože máma je jenom jedna, tak zdravíme tam nahoru. Tady to máš. Dojď dobře domů. Měj se, ahoj.

0: Shelter Me.
1: Vy posloucháte Rádio Čas Rock, páteční večer, který každý týden patří vám, protože rockeři sobě. Vrazila i fotodokumentace z loňského ročníku Kameňa, Zuza a Honza. Nemůžeme se dočkat Kamenitého na tu naše poslední pařbu, tak nám prosím zahraje oblíbená hovere.sk, třeba Kruháč. Snad se s Doxou zase přiťukneme a dáme poslední Kamenitou fotku. No tak na to vemte jet.

0: 00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
6: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
7: Stavebniny Janík.
8: Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah včetně doplňků.
7: Stavebniny Janík.

Hračky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok. Čas Rok.

0: Glenn Hughes, to je tečka za celým pracovním týdnem, taky za pátečním odpoledním drivem a taky za hodinkou, která patří vám tady rokeři sobě, tady na rádiu Čas Rok. Připomenu, že víkend, Honzo Prokeš taky, tak vy se užijte zbytek pátečního večera, který bude bez pochyby hokejový, no a slyšíme se zase zítra trošku nezvykle, v sobotu odpoledne. Těším se na vás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
3: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
6: Kde to hoří?
7: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
6: www.hphservice.cz.
8: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
9: Buďte zdraví, rokeři, vítejte u dalšího dílu pořadu Víkend, který dneska začneme s Red Hot Chili Peppers.

0: you. This life before the just to be new.
1: Pořad Víkend pokračuje dál, a to ve společnosti legendárního Saxonu, který ohlašuje vydání svého dalšího studiového zářezu. Ten by měl podle posledních informací spatřit světlo světa 22. ledna a bude jejich 25. v pořadí. První ochutnávky z tohoto jejich díla bychom se měli dočkat po letních prázdninách, tedy v září, kdy bude spuštěn i předprodej. Jestli se chlapi budou držet svého osvědčeného hudebního vzorce, tak to se teprve uvidí. Každopádně klobouk dolů po tom všem, po čem si Biff Byford prošel.

Televize Rebel, ale taky Rádio Čas Rok vám každý týden přináší pořad Víkend, ve kterém teď dostanou prostor Akcept. Ti pro své fanoušky chystají naprostou lahůdku v podobě alba, na kterém budou ty největší pecky, které kdy nahráli. Celkem 19 skladeb se z Brusu novým zvukem za přispění 50 velice významných hostů připomenou to nejzásadnější, co kdy vypustili do světa. Datum vydání je stanovené na 4. září a než se tak stane, tak si je můžeme vychutnat na plzeňském Metalfestu, který startuje už 5. června.

Pořad Víkend pokračuje dál, a to s další hudební legendou, a to Ginem Simoncem. Ten se před pár dny v jednom pořadu vyjádřil k tomu, jak si užívá svůj muzikantský důchod. Jeho odpověď byla velice rychlá, jednoduchá a výstižná. Jsem prostě s kysáky ve studiu. Nahráli jsme z Brusu novou skladbu, ale víc říct bohužel nemůžu. Jestli se od nich dočkáme singlu, plně hodnotného alba, anebo dokonce velkolepého comebacku, tak na to si budeme muset počkat. Každopádně je důležité, že se něco děje a my jim držíme palce. No tak si je pojďme připomenout a já se s vámi pro dnešek loučím. Díky za přízeň a roku zdar.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Metal Fest Opener.
2: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
3: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
2: Dorazí kultovní Anthrax.
3: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
2: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
1: Metal Fest.
2: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
4: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Vic Slyvant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hejtman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lautr, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.
5: Candles burning, a salty sweat drips from her.

0: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
1: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
2: Máš to vysoko, máš to daleko.
3: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
4: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
5: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympic, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.
6: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G.

0: Scény, saunu, tobogán, masáže, akvapark, kravaře, to pravé místo pro vás.
1: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, vinný a bumbu bar. Vstupenky na ticket portálu. Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
2: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz Centrum Moravia Sever.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
1: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
2: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy. 22. a 23. května 2026 areál Kamenité, Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

0: Stavebniny Jani. Stavebniny
1: Jani. Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
0: Stavebniny Jani.
1: Více na stavebniny-janik.cz.

0: stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
1: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
2: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
1: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
2: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: Přesně z tohoto místa vás každý týden vítáme v našem krásném, milém a co si budeme útulném rebelském baru.
1: Nejinak tomu bude i tentokrát. Dnes jsme začali poměrně divoce a zároveň živákem. No a tento úvod měli na starost blázni z Electric Cowboy.
0: Takže zároveň takové malé lákadlo na letošní ročník Rock for People, protože právě tam vystoupí. A já si myslím, že i tahle pecka tam určitě zazní.
1: S další kapelou ještě na chvíli zůstaneme v Německu, protože jako další přichází legendy pandroku Die Totenhosen.
0: Zároveň se vrátíme v čase o celých 30 let. V květnu 96 jim vyšel single Bonnie a Clyde.

0: Tak tohle byli Tolton Hosen a Bonnie a Clyde. Píseň, která je svým způsobem romantická záležitost o dvou lidech, kteří by chtěli být jako slavná dvojice.
1: V historii kapely však mnoho romantických záležitostí nenajdeme. A hlavně na našem území je máme spojené s událostí z roku 1987. Tenkrát nějakou chytrou hlavu napadlo dostat na stejné pódium právě Tolton Hosen a Michala Davida.
0: Zatímco koncert Němců si fanoušci užili, český hitmaker odešel s nepořízenou. Lidé ho vypískali a pódium zasypali různými předměty.
1: Jestli je na vás těch divočáren na začátek hodně, tak v následujících minutách sklidníme. Zahraje nám totiž Bruce Springsteen.
0: Dáme si jeho Oscarovou píseň Streets of Philadelphia.

0: tohle byl samotný boss Bruce Springsteen. Mimochodem, tahle písnička vznikla s tím, že by to měl být hit.
1: Přesně tak. Režisér filmu Philadelphia, Jonathan Demme, požádal o píseň Springsteena s tím, že by chtěl, aby zněla přesně tak, jako by se měla hrát ve všech obchoďácích.
0: No, stalo se. Americký zpěvák nabídku přijal a pokorně dodal, že se o to pokusí. No a jak víme, a jak jsme vlastně i slyšeli, povedlo se to na jedničku.
1: S další muzikou zamíříme do Austrálie za kapelou The Amity Affliction.
0: Pánové za sebou mají poměrně divoké období. Jejich cesty se po letech rozešly s jedním ze zpěváků, Aaronem Schringerem.
1: Podle všeho to nebylo úplně v přátelském duchu, no a nakonec toho byl i právní spor ohledně značky Amity.
0: Rok 2026 pro kapelu znamená nový začátek a přibrali mezi sebe basáka a zpěváka Jonathana Reevese. My si však dáme jednu starší záležitost.

0: Rebelský bar pomalu míří do svého finiše, alespoň pro tento týden, ale taky ještě stihneme dvě písně.
1: Tu následující si vezmou pod svá křídla Killing Joke. Ono se to možná nezdá, ale tahle partička měla obrovský vliv na řadu dnešních rockových hvězd.
0: Metallica, Nine Inch Nails, Tool, Soundgarden, samotný Kurt Cobain. Tihle všichni jmenovali Killing Joke jako svou velkou inspiraci a idoly.
1: Jejich kariéra započala v roce 1979. Nakonec stihli vydat 15 desek. Tu poslední s názvem Pylon paradoxně v roce 2015.
0: Deska se částečně nahrávala v Praze, oblíbené destinaci některých členů. No a sklidila parádní ohlasy. Takže si dáme single Euphoria.

0: A jsme v závěru dnešního rebelského baru. Čeká nás poslední píseň, se kterou zůstaneme na domácí scéně.
1: Industriální Minmesája prošli v posledních letech k zajímavé obměně. V roce 2024 se vrátili novou deskou In Infinite Illusion.
0: Na ní se představila nová basistka Lenka Čechová a za bicí usedl všem známý Miloš Majer.
1: No, jenže dvorní bicman Dimitri to má časově náročné a tak to vyřešil lišácky. Místo sebe do kapely poslal mladšího bratra Matěje.
0: Majer jako Majer. Ale mladší brácha jde velmi úspěšně ve stejných stopách. No a my si dáme výsledek jeho spolupráce s Daniem Frimlem, lídrem Minmesája.
1: Tady máte jejich verzi slavné písně Kiss the Rain. No a my se loučíme, jdeme uklízet a už teď se těšíme na příští týden.

Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Tři kapely představíme o tomto víkendu, kdy se dozvíte vše podstatné o festivalu a pozor! Během soboty a neděle budeme rozdávat volné vstupenky. Tam prostě nesmí chybět. Víkend na Kamenitém. Nejsme

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

Pohodový podvečer, vítejte. Přátelé Big Beatu na televizi Rebel a na rádiu Čas Rock startuje další díl dnešního pořadu zvaného Metalmania. Dneska pojďme za velkou louži. Kanada to není jenom země javorového listu nebo země NHL, tedy nejlepší hokejové soutěže světa, ale taky se tam najde řada výborných kapel. Jednu z nich pro vás dneska mám. Začínali jako formace Groundswell, ovšem všichni známe jako kapelu Three Days Grace. Celkem oceňovaná formace kolem Adama Gontiera. Těch zlat a platin pochytali za dobu své existence celkem dost, takže teď před náma je další song z dílny těchto Kanaďanů. Užijte si ho.

Rock. Vítejte zpátky ve studiu. Sledujete televizi Rebel, v případě audia posloucháte rádio Čas Rock. Kapela Three Days Grace. To je téma dnešní Metalmánie. Začátek je zpět, jak jsem říkal, s formací pod názvem Groundspell. Dokonce tato smečka vydala v 90. plnohodnotné album. Pak se pánové tedy přejmenovali, taky přeskupili a po přechodu milénia vychází debut pod názvem právě Three Days Grace, to se psal rok 2003. A o 3 roky později vychází dvojka s názvem One X. Kapela svoji tvorbu má docela fajn hodnocenou, alespoň co se týká začátku jejich hudební kariéry. Najdou

Sledujete televizi Rebel, ladíte vlny Rádia Čas Rock a dneska téma jasné, kanadští Three Days Grace. Tak jak to bývá pravidlem, na chvilku se zastavím u jednoho ze jmen, Adam Gontier. Řekněme, zakladatel kapely. Už v ní není, odešel v roce 2013 a jeho místo zaujal Matt Walsh. Adam Gontier je velmi aktivní muzikant, který právě kromě éry Three Days Grace spolupracoval na řadě dalších projektů a s dalšími kapelami. Celkem často se objevuje u jeho jména další jméno, Chris Daughtry, kterému hudebně i produkčně pomáhal. Mezi dalšími jsou to třeba Art of Dying, anebo spolupráce s Apokalyptikou. Snažil se prorazit i jako vydavatel, založil nahrávací společnost, no a nesmím zapomenout na solovou kariéru. Tak teď ovšem zpátky k muzice právě formace Three Days Grace.

Tak přátelé, další song je za námi, ladíte vlny Rádia Čas Rock, sledujete televizi Rebel. No a stopáž dnešního dílu Metalmania se nám dostala k samotnému závěru. Abychom jej zaplnili, chybí nám ještě jeden song. Dřív než ho dodám, samozřejmě v podání Three Days Grace, tak je třeba připomenout taky i, nebo spíše mít prosbu na vás. Přihoďte tipy, co byste chtěli vy slyšet na rádiu Čas Rock, vidět na televizi Rebel v rámci Metalmanie. Což znamená vaše oblíbence, které máte v oblibě. Použít k tomu můžete sociální sítě, ať už televize Rebel nebo rádia Čas Rock, případně taky se můžete přímo obrátit na backstage. Tak tedy ještě jednou, Three Days Grace, Metalmania pro tenhle týden je v závěru, já jsem Zbavoš, přeju dobrý poslech a ostrý zvuk a za týden se na vás budu těšit. Mějte se.

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

A my si kapely představíme o tomto víkendu, kdy se dozvíte vše podstatné o festivalu a pozor! Během soboty a neděle budeme rozdávat volné vstupenky. Tam prostě nesmí chybět. Víkend na Kamenitém. Nejsme jen rádi.

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.